0: teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru.
2: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín tyhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudly, nebo štíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Já najednou ve třetí větě píšu, babička. Davše z lesa, roštine savše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roští vše. A teď takhle na to můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. Já mám tady tohle svých starostí dostanu od toho. No.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, to rychlost nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
2: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela i 10 kiláků jim mohla ušetřit.
1: A teď jednou jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho pro Krista pána, to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsíčka začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko a to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se 3x štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila, on přiběh. A jakmile začal tím, paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pán to vím taky, 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Já. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byt, on je na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, ono je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom hajzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký už prostě jenom americký seriál věrci. No ale to mrazivé, to by zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se radě... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říkal, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte. Teď ho tam Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme si župana za bouchne. A teď ten Sonntag stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jak se kupuje? A nějak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čověče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, dosi umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ona se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manžel,

0: tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a dědou a samozřejmě policajt. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu, ale prosím vás, klokalně. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a chlokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se, ty dětskáky jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, anebo a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych to řekla.
2: Ani nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht...
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak se říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: Ale no, výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
1: No, i mě. Mě taky.
2: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
1: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
2: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je to takový blbec.
3: Dobrý den.
2: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
3: No a jaký na to máte názor?
2: Že je to blbost. Tych jste oba starý.
3: Někdo začíná nový život třeba v 50.
2: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
3: Tandem? Jaký tandem?
1: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
3: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
2: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte.
1: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No. A jo, kam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
1: No, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, máma jednou kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
2: Taky jo. No, jo. No, jo.
1: A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo.
1: No jo.
2: Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo.
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak, když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, no já jo, jsem no si jo. Chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
1: No ovšem.
2: Aha. No.
1: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No
2: papoušek,
1: no.
2: Jo. Je to možný? A že mi to teda ten papoušek nevřekneš, než jsem osněl.
1: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco blížšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
3: Ano.
2: No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: Všel, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No, ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo?
1: To no a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně, to je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No víte? Dobře. Každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
1: Se takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud. Jo. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Ta, takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere, ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, no. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
2: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo. Přece se nedělá.
1: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
2: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
2: No co se tomu tak diví, tady ten můj už taky třikrát prolíjí, tak no
1: naschledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To byla rána. Těsně vám za mýma zádama. Proletěla jsem takovou úzkou chodbou a ocitla jsem se nad bojištěm. Leskla jsem se na slunci. Jsem totiž mosazná. Bylo mi jasný. Musím letět furt kupředu a nesmím se vychýlit. Bylo to zrovna na jaře a byl takovej fajn vzduch. Jednu mou ségru vystřelili do deště. Teda tý se nechtělo. Ale to je osud. Můj osud měl na hlavě šedivou přilbu. Určil mi směr a tak jsem letěla. Byl vám takovej fajn vzduch, slunce svítilo, zkrátka akorát na výlet. A jak vám tak letím, tak najednou minu takovýho, no, jak bych to řekla, mohl být fešák, ale už dlouho se neholil a byl samej prach. A něco vám mě začalo říkat. Holka patřila si jemu. Co teď, ale? Vrátit se? Nejsem bumerang. Letěla jsem dál. Byl takovej fajn vzduch. Jenomže já musela pořád myslet na toho, no víte, jak mohl být fešák, jenomže se neholila. A jak jsem ho minula. No, třeba ho dostala jiná. Teda, jak mě tohle napadlo, začala jsem vám žárlit. Něco mě k tomu zaprášenému fešákovi táhlo. Teda lidi, to bylo hrozný. Já najednou začala cítit, že to byl on, že ho třeba dostala jiná. No marně jsem si říkala, že na mě jistě nějakej čeká. Nečekal. Ale to už jsem letěla kolem takovýho lesíka jedlovýho a poznala jsem, že jsem zabloudila. Víte, když střela zabloudí, to prostě prošvihne celý svůj život. Ale v tom vám za tím lesíkem táhli takovej vozejk a na něm peřiny a šatstvo a vedle vozejku se batolil takovej malej človíček. Viděla jsem, že mám příležitost. Už jsem byla sice trochu malátná, ale sebrala jsem všechny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. První, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem, do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli nim do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručové. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly. Osoby, které nikdy nežily. A po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did it my way.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. A breathless drive on a downtown street.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky Techbonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy.
3: Co se děje v kraji?
4: Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace u 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Americký prezident Donald Trump dnes pracovním obědem se svým čínským protějškem Xi Jinpingem zakončí oficiální návštěvu Číny. Prezidenti se společně nechají vyfotografovat a před obědem si dají čaj. Poté Trump z Pekingu odletí zpět do Washingtonu. Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa. Utkání začne ve 20 hodin 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovinsku.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Dobré ráno, dobrý den, jsme tady s vámi i v poslední pracovní den 20. týdne, v pátek 15. května. Žofy je dneska slaví svůj svátek. Díky Katce víme, co je nového, a taky víme, co je nového v Jihlavě. Čeká nás uzavírka tunelu. Kdy? Dokdy? Tak to vám prozradím během chvilky. Dobré ráno.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Jihlavský tunel bude uzavřen ode dneška až do neděle 17. května nejpozději do 16 hodin. A to úplně. Důvodem je pravidelná jarní údržba a čištění. Tentokrát doplnění také o důležitou aktualizaci technologických systémů. Během uzavírky technici provedou servis a kontrolu zařízení, odpojení a revizi technologií i nahrání nových programů. Součástí prací bude také testování požární bezpečnostních systémů a dalších technologií, které zajišťují bezpečný provoz tunelu. Takže ode dneška od 17 hodin do neděle nejpozději do 16 hodin naším jihlavským tunelem neprojedete, tak s tím počítejte. Dobré ráno.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Co přinesl zajímavého 15. květen toho kterého roku? Tak například v roce 1323 proběhlo založení kláštera cisterciaček na Starém Brně. Také můžeme zmínit rok 1891, kdy byla v Praze zahájena jubilejní zemská výstava, která trvala až do října roku 1891 a navštívilo ji přes 2,5 milionu návštěvníků. Když se podíváme blíže k současnosti, tak v roce 1951 v Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice v Československé republice a zároveň na světě. V roce 1969 vyšlo první číslo komiksu Čtyřlístek. Pro děti takřka kultovní záležitost. V roce 1996 proběhla premiéra českého Oscarového filmu Kolia režiséra Jana Svěráka. A v roce 2005 čeští hokejisté vyhráli po 5 letech na 69. mistrovství světa v Rakousku 5. titul mistrů světa. Co zmíníme ze světa? Tak například můžeme zmínit rok 1905, kdy bylo založeno město Las Vegas, kdy se vydraželo 110 akrů, tedy žádná celá 45 kilometrů, které se později staly centrem města. V roce 1918 skončila finská občanská válka. No a když se mrkneme hodně k současnosti, tak v roce 2018 byl otevřen kontroverzní 19 kilometrů dlouhý Krymský most Vladimírem Putinem pro osobní silniční dopravu. A před 2 lety, v roce 2024, byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například tady mám zpěváka Tomáše Kluse, který dneska slaví kulaté 40. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek, tak předpokládám, že už jste to zachytili, ale dneska slaví svátek Žofie. Jinak je významný den a to den rodiny, je to Mezinárodní den rodiny. Dnes je také Světový den proti mozkové mrtvici. No a co říká pranostika? Svatá Žofie políčka často zalije. Ano, zalívá je i dnes. Pokud dneska slavíte i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: these beautiful things that I've got.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava. Víme, co se děje v našem kraji.
2: Kraj Vysočina se i v letošním roce připojuje k oslavám Mezinárodního dne muzeí, který každoročně připadá na 18. května. Stávající 39. ročník nese silné téma. Muzea spojující rozdělený svět, které podtrhuje roli kulturních institucí jako míst pro dialog, porozumění a budování míru. Krajské sbírkotvorné organizace při této příležitosti nabízí veřejnosti například speciální komentované prohlídky i unikátní mezinárodní kulatý stůl v Havlíčkově Brodě. Těch akcí bude opravdu velká spousta. My samozřejmě podrobněji to zmíníme určitě během víkendu a taky během pondělka, abyste věděli, kamže budete moci vyrazit. Dobré ráno.

0: 16,90 a Ariel prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
13: Přeji hezké ráno. Sněmovna se včera hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu sudeto německého krajenského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předák sudeckých Němců Bernd Posel to označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno, kteří sdružení do Brna pozvali, se akce příští týden uskuteční podle plánu. Její konání podpořila i církev.
12: Co se děje v kraji?
13: Stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice výjdou na 1,367 miliardy korun, včetně DPH. Cena vzešla ze soutěže, do ní se přihlásilo 6 účastníků. Projekt je rozdělený na 3 etapy. První by mohla začít v polovině letošního roku. Úplné dokončení se očekává v roce 2030. Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako 4 sloni afričtí. Nově identifikovaný sauropod. Bíložravý dinosaurus s dlouhým krkem měřil na délku asi 27,4 metru a vážil zhruba 30 tun. To je více než trojnásobek hmotnosti Tyrannosaura rexe. Nalezený exemplář žil před 100 až 120 miliony let. Česká fotbalová reprezentace plánuje za týden zveřejnit nominaci na sraz před mistrovstvím světa a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát.
12: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Růst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy.
5: Co se děje v kraji?
6: Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace u 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Americký prezident Donald Trump dnes pracovním obědem se svým čínským protějškem Xi Jinpingem zakončí oficiální návštěvu Číny. Prezidenti se společně nechají vyfotografovat a před obědem si dají čaj. Poté Trump z Pekingu odletí zpět do Washingtonu. Čeští hokejisté vstoupí dnes ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Překvapivý semifinalista loňského mistrovství světa. Utkání začne ve 20 hodin 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka. Dva zápasy ve dvou dnech, v sobotu nastoupí proti Slovinsku.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti. A já vás tam pozvu za chvíli. Teď další muzika.

Soutěže ladíte Rádio Jihlava v jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: chytřejší než rádio.
1: Spam ve smyslu nevyžádaných nabídek v poště známe asi všichni. Fanouškům anglofonní kultury bude známý také druhý význam slova, které se původně zrodilo jako obchodní název. Pod značením spam se totiž už od roku 1937 prodávají masové konzervy vyráběné americkou firmou Hormel. Dnes už jeho zobecnělý výraz vznikl kontrakcí fráze spiced ham, v překladu tedy kořeněná šunka. No ale jak souvisí vepřové v konzervě s nevyžádanou poštou? Za volnou asociaci může humoristický sketch skupiny Monty Python, odehrávající se v bistru, které nabízí pouze jídla s větším či menším obsahem spamu. Spam s vejci a se slaninou, spam s vejci, spamem, slaninou, spamem. No a zatímco noví hosté se menu podivují, tak okolo holdující vikingové je neustále přerušují zborovým skandováním spam. No a tak se označení přeneslo na podobně obtěžující sdělení, které nyní nacházíme ve svých e-mailových schránkách. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion.

10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. O dar se budou moci přihlásit příští rok v září. K motivačnímu příspěvku letos přistoupila také Chotěboř na Havlíčkově.

0: Auto. Prověřené ojeté vozy. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký pátek. V prvním kole přijímaček na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijali 89,8% uchazečů. Je to více než loni.
7: Co se děje v kraji?
8: Vzducholoď Albatros modelářů Stetína a Králova dvora na Berounsku, inspirovaná románem Žila Verna, se v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na 3 metry dlouhé a 14 kilo vážící vzducholodi pracovali modeláři přes 6 let. Nejnáročnější bylo dostat plavidlo do vzduchu, pomohla až konstrukce podobná dronu. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynula pravděpodobně už před nějakou dobou. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vpuštěn do Severního moře.
7: Sport.
8: Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňský vyčekaný triumf navázali zlatem na letošní olympiádě v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a Česka usilovat Švýcaři, kteří na posledních dvou šampionátech prohráli finále.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Ladíte vlnu 101.1 FM. V Příložanech u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku bude nové zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na více informací se počkejte za okamžik. Teď další muzika.
7: Rádio Jihlava. 101.1

Rádio Jihlava stále s vámi v Příložanech u Jaroměřic nad Rokycnou na Třebíčsku. Bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál provozuje. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

0: Profesor Indigo.
1: Ladíte Rádio Jihlava, k muzejní a galerijní noci se na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními jsou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos už po třetí, a to přímo dneska. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Mimořádný večerní program u příležitosti festivalu navazujícího na Mezinárodní den muzeí se uskuteční 22. května třeba v Kamenici nad Lipou a 29. května ho chystají v Třebíči, kde podle Hany Milostné bude v duchu první republiky. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším po víkendu, tedy opět v pondělí v 9 do té doby. Ahoj.
2: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Po týdnech sucha začínají houbaři znovu vyhlížet první větší úlovky. Do Česka dorazily deště a příští týden mají teploty vystoupat výrazně nad 20 stupňů. Právě kombinace vláhy a tepla může podle mykologů nastartovat první výraznější růst hub. Zároveň upozorňují, že rozhodnou hlavně nejbližší dny a to, jak rychle půda znovu nevyschne.
7: Jihlava aktuálně.
8: Mariánský sloup v Jihlavě se v neděli rozsvítí modře a zeleně. Město se tak připojí k mezinárodní kampani na podporu lidí s neurofibromatózou a jejich rodin. Onemocnění způsobuje růst nádorů na nervech v různých částech těla a může vést například ke ztrátě zraku nebo sluchu, chronickým bolestem a dalším vážným komplikacím. Soud v Los Angeles udělil další trest v případu úmrtí amerického herce Matthewa Perryho. 2 roky vězení dostal poradce pro léčbu drogové závislosti Eric Fleming. Ten Perrymu zajišťoval dodávky ketaminu, jehož užití podle pitvy z části zapříčinilo hercovu smrt.
7: Sport.
8: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Zítra Češi nastoupí proti Slovinsku.
7: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: Krásné ráno, dámy a pánové, tak jsme se dočkali dalšího pátku, tentokrát ovšem s datem 15. května a jsme tedy v přesné polovině tohoto májového měsíce. No a já už bych teda čekal alespoň nějaké malé léto. No, uvidíme, třeba se ho dočkáme. Každopádně jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a můžeme se podívat, co vás dneska všechno čeká a co vás nemine. Tak dozvíte se třeba to, že matka dala dceři do pokoje kameru a případ skončil u soudu. No a samozřejmě vás čeká taky spousta dalších perliček a drbů. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, já vám přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix z těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a ten má pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: si během setkání s králem Karlem III. Nebral servítky na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rocker ocenil panovníkovo vystupování při nedávné návštěvě Spojených států. Stuart řekl králi, že byl naprosto skvělý a že onoho malého uličníka, míněno Trumpa, usadil pěkně na jeho místo.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Ve společnosti se téměř neobjevuje, ale dárek v podobě účasti na finálovém večeru slovenské show Let's Dance si 69-letá Marika Gombitová ujít nenechala. V novém účesu a trendy saku s výraznými vycpávkami vypadala opravdu skvěle.
1: Rádio Jihlava.
0: Legendární rocker Laďa Křížek ve svých 63 letech si sáhl až na úplné dno. Po více než 35 letech opustil manželku a přiznal, že nebýt nové partnerky Moniky Lanz, jen těžko by se znovu postavil na nohy. Já jsem se nerozvedl, já jsem utekl. Už jsem ten tlak prostě nemohl vydržet, přiznal bez obavy.
2: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

Tak máme dneska pátek, dámy a pánové, je 15. května a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se společně teď podíváme do kalendáře, kdo pak, že nám to dneska slaví svátek. A jsou to Žofie, Sofie, Cyrila, Rajsa, Rajza, Raja a Brenda. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pátek s datem 15. května a já mám pro vás připraveny pranostiky na dnešní den. Jedna říká, svatá Žofie vína upije. Nebo svatá Žofie políčka často zalije. A ještě jedna pranostika, déšť svaté Žofie švestky ubije. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádio Jihlava další hit za hitem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát.

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto nábytek.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Vítejte u zpráv. Policie zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
9: Jihlava aktuálně.
10: Jihlavský tunel bude ode dneška od 17 hodin do neděle nejpozději do 16 úplně uzavřen. Důvodem je pravidelná jarní údržba a čištění. Tentokrát doplněné také o důležitou aktualizaci technologických systémů. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi. Případné obvinění 24-letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má týkat sestřelení letadla. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje současnou komunistickou vládu na Kubě za zkorumpovanou a neschopnou a usiluje o její výměnu.
9: Sport.
10: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů zřejmě Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Dosud lidé vsadili zhruba 17 milionů korun.
9: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
11: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to bude aliašská pomazánka. Čeká vás to už za malou chviličku. Tak mezi tím vychutnávajte další hity a já vám přeji pěkný den.
9: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem a když je poledne, mám tady recept. Dneska to bude aljašská pomazánka. Žloutky šleháme ručním šlehačem a po lžících postupně přiléváme olej. Pokud přidáme příliš oleje najednou, tak se majonéza srazí. Šleháme, až směs zhoustne a vznikne majonéza. Majonézu pak dochutíme hořčicí, worcestrem, špetkou pepře a cukrem rozpuštěným ve dvou lžících octa. Do hotové majonézy vmícháme drcenou tresku. Pomazánku dochutíme citronovou šťávou a pokud je potřeba, tak ještě dosolíme. Treska je ale už sama o sobě dost slaná. Pomazánku pak podáváme s čerstvým pečivem nebo ji použijeme na chlebičky či

0: krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás, no a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem tady dobře na psychiatrii?
0: Ano, pane. A co vás trápí?
2: No, víte, pane doktore, mně se každou chvíli zdá, že vidím veverky, jak hrajou fotbal.
0: No, víte co, podívejte se. Já vám tady předepíšu léky a ono to bude zase dobrý.
2: No, tak dobře, ale já je začnu brát až zítra, jo? Dneska se totiž hraje finále.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a můžeme se podívat, jaké nás o víkendu čeká počasí. V podstatě bude pokračovat dosavadní ráz počasí, tedy bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teplotou v maximech kolem 15 stupňů. Prostě žádná sláva na to, že už je polovina května, co? Se nám nějak to globální oteplování pokazilo.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Tatart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat zvýšený příspěvek na mobilitu zřejmě už nastálo. Navíc vzroste o 100 korun na 3000 korun měsíčně. Změnu dnes schválila sněmovna. Předloha předpokládá prodloužení výplaty této dávky v původní výši i na příští rok.
7: Jihlava aktuálně.
8: Na malé kulturní projekty v Jihlavě půjde ve druhém kole víc peněz. Místo původních 200 tisíc bude rozděleno 300 tisíc korun. Žádosti mohou pořadatelé kulturních akcí, spolky i komunitní uskupení podávat do pátku 29. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský miluje drogy a platí ministry na černo. Ve videu zveřejněném na Facebooku to prohlásil slovenský ministr zemědělství Richard Takáč, který je také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr sociální demokracie premiéra Roberta Fica.
7: Sport.
8: Své tažení základní skupinou zahájí čeští hokejisté dnes proti Dánsku. Utkání začne ve 20:20. O den později je čeká Slovinsko a v pondělí 18. května první velký test proti reprezentaci Švédska. Po dalším dnu pauzy se Češi poprvé po 7 letech utkají ve středu 20. května s Itálií.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Příjemné teď už odpoledne vám z vlné Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme něco o důvodu rušení představení Ivy Janžurové. No, tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
7: Rádio Jihlava 101.1

Herečka Iva Janžurová ruší představení. Je v péči lékařů. Vítejte v bulvárním okénku. Jen pár dnů před 85. narozeninami, které má 19. května, se Iva Janžurová uchýlila do bezpečí k profesoru Petru Neužilovi, což je doktor, který mimo jiné pečuje třeba také o Jiřinu Bohdalovou. Kašlu a chraptím, řekla herečka. Je to nějaká virózka. Náhradní termín je dohodnutý, doplnila. A vstupenky zůstávají v platnosti, upřesnila oslavenkyně.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Jihlava.
0: Tak už je to tady. Dneska první zápas České republiky na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Hraje se ve městech Curych a Freiburg. No a bude se hrát od 15. května, což je dnes, až do 31. května. A konkrétně dneska, krátce po 20. hodině, budou naši hrát proti Dánsku. Tak fanděte!
1: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 15. května. No ale čas nás dohnal až k místu, kdy se s vámi musím rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce, která vás bude bavit následující 2 hodinky. No ale já vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme

0: rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ty v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. V prvním kole přijímaček na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijali 89,8% uchazečů. Je to více než loni.
6: Co se děje v kraji?
7: Vzducholoď Albatros modelářů Stetína a Králova dvora na Berounsku, inspirovaná románem Žila Verna, se v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na 3 metry dlouhé a 14 kilo vážící vzducholodi pracovali modeláři přes 6 let. Nejnáročnější bylo dostat plavidlo do vzduchu, pomohla až konstrukce podobná dronu. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynula pravděpodobně už před nějakou dobou. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázel na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vpuštěn do Severního moře.
6: Sport.
7: Ve Švýcarsku dnes startuje hokejové mistrovství světa. Titul budou obhajovat Američané, kteří na loňský vyčekaný triumf navázali zlatem na letošní olympiádě v Miláně. V domácím prostředí budou o úspěch vedle tradičních velmocí Kanady, Švédska, Finska a Česka usilovat Švýcaři, kteří na posledních dvou šampionátech prohráli finále.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Muž donesl na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu, podrobnosti za chvíli.
9: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Z rádia Jihlava hezký den vám všem. Muž donesl ve středu na policejní oddělení v Jihlavě přes kilogram Semtexu. Odevzdal ho spolu s rozbuškami a další municí při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne v místní části Jihlavy Popice zlikvidovali. Zbraňová amnestie vyhlášená do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Hlava zdraví Katka. Víme, že v jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu 23. května speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Po týdnech sucha začínají houbaři znovu vyhlížet první větší úlovky. Do Česka dorazily deště a příští týden mají teploty vystoupat výrazně nad 20 stupňů. Právě kombinace vláhy a tepla může podle mykologů nastartovat první výraznější růst hub. Zároveň upozorňují, že rozhodnou hlavně nejbližší dny a to, jak rychle půda znovu nevyschne.
6: Jihlava aktuálně.
7: Mariánský sloup v Jihlavě se v neděli rozsvítí modře a zeleně. Město se tak připojí k mezinárodní kampani na podporu lidí s neurofibromatózou a jejich rodin. Onemocnění způsobuje růst nádorů na nervech v různých částech těla a může vést například ke ztrátě zraku nebo sluchu, chronickým bolestem a dalším vážným komplikacím. Soud v Los Angeles udělil další trest v případu úmrtí amerického herce Matthewa Perryho. 2 roky vězení dostal poradce pro léčbu drogové závislosti Eric Fleming. Ten Perrymu zajišťoval dodávky ketaminu, jehož užití podle pitvy z části zapříčinilo hercovu smrt.
6: Sport.
7: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Zítra Češi nastoupí proti Slovinsku.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Pěkné odpoledne, jste s Rádiem Jihlava, zdraví vás Katka. Stavební práce na celkové modernizaci svitavské nemocnice výjdou na téměř 1,5 miliardy korun, včetně DPH. Buďte s námi, uslyšíte víc.
6: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Stavební práce na celkové modernizaci Svitavské nemocnice výjdou na 1,367 miliardy korun, včetně DPH. Cena vzešla ze soutěže, do ní se přihlásilo 6 účastníků. Projekt je rozdělený na 3 etapy. První by mohla začít v polovině letošního roku. Úplné dokončení se očekává v roce 2030. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme pohodový den. There's

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Víc informací za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: dopoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Přebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší pátek.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám

like 10,000

0: Kuchyně německé kvality XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Policie zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a získala informace, kde se lebka nachází. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavský tunel bude ode dneška od 17 hodin do neděle nejpozději do 16 úplně uzavřen. Důvodem je pravidelná jarní údržba a čištění. Tentokrát doplněné také o důležitou aktualizaci technologických systémů. Spojené státy se chystají vznést obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulu Castrovi. Případné obvinění 24-letého bratra někdejšího vůdce Fidela Castra se má týkat sestřelení letadla. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje současnou komunistickou vládu na Kubě za zkorumpovanou a neschopnou a usiluje o její výměnu.
2: Sport.
3: Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle bookmakerů zřejmě Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. Dosud lidé vsadili zhruba 17 milionů korun.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Páteční odpoledne s datem 15. května na rádiu Jihlava nám pokračuje dál. Nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten bude i nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli 15. máje těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že fialová kráva klamala zákazníky. A taky si řekneme, že déšť nás čeká ještě několik dalších dnů. Tak si na podrobnosti počkejte, čekají vás už za malou chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké páteční odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Německý soud dal zapravdu spotřebitelům v případu takzvané shrinkflace neboli zmrzkflace, což je skrytá forma zdražování přes zmenšování balení výrobků. Výrobce čokolád Milka podle soudu klamal své zákazníky, když zmenšil oblíbenou tabulku ze 100 gramů na 90 gramů, aniž by výrazně změnil obal. No, to je ale teda hnus fialovej. Král.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

0: Pohodové páteční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Policie Jihlava.
0: Na první pohled těžko uvěřitelný případ nyní řeší policie na Vysočině. Důvěřivá žena totiž na Messengeru naletěla podvodníkovi, který se vydával za zpěváka Pala Haberu. Víš čo? Já ti koupím auto, Tesla, aby si mohla za mnou chodit. No a žena důvěřivá poslala mu peníze na prý potřebné výdaje. Ženě tak do současné doby vznikla škoda 1800 euro, což na naše představuje částku 44 tisíc korun. No a co láska? A co Tesla? Je to o hvězdách!
1: Policie Jihlava.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď společně podívat na ten 15. máj a hlavně na jeho historii. V roce 1919 v Čechách a na Moravě a také ve Slezsku se konaly volby do obecních zastupitelstev. V roce 1945 ministr vnitra Václav Nosek vydal zásadní směrnici pro budování sboru národní bezpečnosti.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z Konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Pěkné odpoledne. Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat zvýšený příspěvek na mobilitu zřejmě už nastálo. Navíc vzroste o 100 korun na 3000 korun měsíčně. Změnu dnes schválila sněmovna. Předloha předpokládá prodloužení výplaty této dávky v původní výši i na příští rok.
6: Jihlava aktuálně.
7: Na malé kulturní projekty v Jihlavě půjde ve druhém kole víc peněz. Místo původních 200 tisíc bude rozděleno 300 tisíc korun. Žádosti mohou pořadatelé kulturních akcí, spolky i komunitní uskupení podávat do pátku 29. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský miluje drogy a platí ministry na černo. Ve videu zveřejněném na Facebooku to prohlásil slovenský ministr zemědělství Richard Takáč, který je také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr sociální demokracie premiéra Roberta Fica.
6: Sport.
7: Své tažení základní skupinou zahájí čeští hokejisté dnes proti Dánsku. Utkání začne ve 20:20. O den později je čeká Slovinsko a v pondělí 18. května první velký test proti reprezentaci Švédska. Po dalším dnu pauzy se Češi poprvé po 7 letech utkají ve středu 20. května s Itálií.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Další naše společná hodinka ve vysílání na rádio Jihlava je před námi. No a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne a já vám nabídnu třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte. No a já přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
6: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: tmou.
1: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. V květnu je čas setí a sázení, také zalévání a hnojení a především radosti z květin i ze stromů. Čerstvého vzduchu si nyní mohou užívat teplomilné rostliny. Nastává totiž čas výsadby rajčat, paprik a lilků, setí oblíbených cuket, okurek a další zeleniny. Zahrada potřebuje péči, pletí, hnojení a závlahu, za což se ale bohatě odmění. Zahrádkářský servis.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 15. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Nezapomeňte, že dneska v 17 hodin se uzavřel Jihlavský tunel a bude uzavřen až do neděle 16. hodiny odpolední.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Pojď ven.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: já
1: kdekoliv.
2: Si ho tam mám takový hardware, já si ho tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no. To je ono, to je ono.
1: Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jakože šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská, začíná to fungovat. A teď pozor, důležitý dotaz. Vzrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není to pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to zrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovo lože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskavý. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařský tak. Vedení, takže to je tak. Bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Jedna FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
1: Já myslel Mimoň.
0: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, to bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: sorry.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: Počkej, počkej, zastav! Zastav!
3: To je...
2: To je Kája! Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Lidno, pojď! Napijem se, ale si panáka, pojď! Ne, pojď samozřejmě.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevně, že mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypoj já... Vypojď nás,
4: dobře.
2: Pojď taxíkem, jedem samozřejmě.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kájo, nebevně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
2: ahoj. Pojďte, pojďte, pojďte, pojďte,
3: pojďte, pojďte, pojďte, pojďte.
2: Já si tě najdu. Třeba v Praze!
3: No, najdeme si ho.
2: Nebo v televizi!
3: Pojďte, máme čas, pojďte.
2: Co ne? Taxíkem tam pojedem,
3: no, samozřejmě,
2: hotové.
3: Pojďme, to je jedno. Na to máme, že jo?
2: Že se nezastaví, nebo... Káre! Ahoj!
3: Myslím, všichni bývají, pojďte, pojďte.
2: Nic.
3: Pojďte.
2: Proč já ne? Není to hňub, Kája?
3: A je, to víte, že je.
2: No, no. Co to je? Bude sakra ta napit, ne?
3: Posaďte se, no.
2: Ne ta slivovica.
3: Posaďte se.
2: Je. Škoda, no.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a říká, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no, a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo ne h. Hnul se, nehnul se. Jo. Tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože... S tím už se prostě nedá nic dělat. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Řícmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dej to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do tohohle. Teď ty maminky nechtěly vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Samé hity, i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Hlava. Nechte se bavit.
1: Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal: chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá: posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet? A mě nebudeš učit, já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ty na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá: co děláte, nesem bak. Teď ti střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá: no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Mám v hlavě naše dny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, proč neomlazuješ kolektiv, ve kterém pracuješ?
2: Tak vy se pomladil asi před 6 lety. Vzali jsme Lenku Plačkovou. Diváci možná znají z Chunder Country Show jako Svíciu, že jo? Ale ta s náma bohužel dneska nespívá, protože to neumí. A ona je tady dneska jako divák jenom.
1: Ona je tu jako divák? A proč je tu jako divák? Pojď a zpívat!
3: Já nejsem žádná zpěvačka, já jsem herečka.
1: Herečka seš, jo?
2: Herečka.
1: A v kterým divadle hraješ? Jsem tě ještě neviděl. V kterým divadle hraješ?
3: Já ještě nehraju v žádném divadle, ale příští týden dělám přijímací zkoušky na Damu.
2: No, ale řekni,
1: co?
2: Když jsi s ní navázal kontakt, a ti přečte schválně životopis, který jsi měla vypracovat k těm přijímačkám. Řekni to, já jsem ji ukradl, ti ho dám a přesvědč jí, ať to přečte, jo. Vidíš,
1: Lenko, pojď to přečíst.
2: Co mám za veleduchy v kapele.
1: To, Lenko, pojď to přečíst. To prosím zajímavé. Tě, je Silvestr. My to budeme brát jako legraci, my si nebudeme myslet, víme, že jsi blbá, pojď

0: životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řehtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba 30 minut čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se, tatínku, nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Taková jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do 1. třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horymír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. Že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale ale znásilnil hluchoněmou. A pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Přesto ho obvinili a odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. V prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
1: Lenka Plačková.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych...
2: Chvídenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý jen do napravdě. No jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Copak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té vošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne.
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už to. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme. Tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky zmravu, taky a ten... Janda byl sirotek.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říká, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
2: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
2: cpala. Vůbec nezajímá, kam jedete, kam.
1: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Měl Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ti lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslouchejte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře, opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do Pístku Místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává počítač.
1: Počítač.
2: A počítač nedává, protože do Frýdku Místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino. Proč...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zachopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zachop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje Sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levej hák, kramli, dláto. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama ho to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou bum, prásk a už je Sobota OK. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera a vybíhá s ním ven. No a ten houser, to už potom, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak mě někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je, jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno, tak mám.
0: Hrabe jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: No, je...
1: Víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha, jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Teda, jako kniha, mistře.
2: Jako kniha.
1: Jako kniha, samozřejmě, jako kniha. Ano, jako kniha. Uj, mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte, nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale
2: neřeknu.
1: Se...
2: neřeknu. Já se no, někdy zapsu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: No. Neňutte mě.
1: Ale
2: chci říct, neňutte mě.
1: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbí.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře.
2: Ne.
1: Něco jiného, co
2: máte nový kalhoty.
1: No.
2: Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang.
1: Bumerang, jak to?
2: To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: Mistře, jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste
1: řekl,
2: na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

0: Světlo.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďme dál.
2: Pošla.
1: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šačka.
1: Počkej, ne, takhle. Jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
1: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jednou vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, že jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A,
1: no jo.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Měl jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem to tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: Zlín. A já myslím, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej. Já.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo. Hmm,
1: asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte? Jo.
2: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je

0: jako mě nemiluju.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
3: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
2: Jo, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
3: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
2: Škoda, že je to jenom taková tetka.
3: Ne, tetka, anketka. A vy byste potřeboval něco vyhrát?
2: No, já bych potřeboval, ano.
3: A co?
2: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam, víte? Když...
3: No, nevím, právě bych byl rád, kdybyste mi to řekl.
2: No, ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
3: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
2: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
3: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
2: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
3: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
2: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
3: Název mě zajímá.
2: Výherní vkladník.
3: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem,
2: no, tak
3: že...
2: kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
3: To bych nemohl.
2: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
3: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
2: Ano.
3: Tak dost mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce, aby nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
2: Který?
3: No na to se snad ptám já vás, ne?
2: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač, Karel má ten den narození.
3: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
2: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
3: Tak znova. A ty muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
2: Já se bojím.
3: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
2: Ne, s vámi rozhodně ne.
3: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
2: Měsíc knihy.
3: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
2: Knihy.
3: Zapomeň na knihy, ti říkám, a přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
2: Ke kořalce.
3: To vidí, už si ho dívá, už je to tady. A teď přemýšlej dál, kdy pijeme kořalku počátkem března?
2: Když je nám nejhůř.
3: Správně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
2: Já nevím.
3: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořalky jako ten veps a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
2: Ano.
3: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
2: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
3: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
2: Nenechám, hned by si dal panáčka.
3: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že je nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
2: Knihy, ne.
3: Právě knihy, ne. Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
2: Ano.
3: No tak?
2: O těch knihách...
3: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
2: Já už bych chtěl jít domů.
3: Kam nepůjdeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
2: No, jsou to všelijaký ty.
3: Konkrétně?
2: Ty všelijaký různý, jo. Třeba
3: Neukazuj a mluv.
2: Závěsy.
3: Jaký závěsy?
2: Uší. Krční. Nosní, ne.
3: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
2: Peníze.
3: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
2: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
3: No, ale to se moc neklub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
2: Já mám nápad.
3: No konečně, tak to řekni.
2: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
3: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Řekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
2: Já to tak neumím, řekněte to vy.
3: Ty to musí říct, já jsem z televize a nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
2: A já to nemůžu říct.
3: Jak to?
2: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
3: To není pravda, já ho budu muset zabít, knihomola. Nebude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
2: Mají svátek ženy.
3: Počkej, nebláze, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
2: Ženy.
3: Knihy.
2: Ženy.
3: Knihy.
2: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
3: Chyťte ho, je to maniak, natočíme si rozhovor.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako. Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, že si ji narežíroval jako sám, si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci a když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co také si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil. My jsme vylezli, šli jsme dovnitř. A už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? On říkal Hynek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to a říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce.

0: lese nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti, a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka, a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze, takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo, a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny, a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
0: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběhl pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
2: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu, a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On mi myslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus, a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nečníte polívku, já než vás vždycky obsouží, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku, a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo. Tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, nabrusně srp, já jdu králíkům na trávu. A on pá, máš ho nabrouše, nejdi. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš nabroušený? Ona povídá, no, ale já nemůžu sekret, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On, páno, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase rehnout, ještě se ani nezačil do novín, zase Pepi Gomba, no pro Krista pána, co je porám? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým